0: Čitovská úzkokoľajka je známa historická železnica v juhovýchodnom Sasku v Nemecku, úplne pri hraniciach s Českom a Poľskom. Ide o úzkorozchodnú železnicu so šírkou 75 cm, ktorá premáva z mesta Žitava do horských kúpeľných dediniek. Veľké čaro tejto železničky je v atmosfére, ktorú so sebou prináša parná lokomotíva, pomalá jazda s krásnymi výhľadmi na dedinky a skalné útvary. Viac nám o tom povedal marketingový manažér pre Českú republiku Peter Kompfe.
1: Žitavská úzkokolejka je jedna z mnoha německých úzkokolejek. Je to taková zvláštnost Spolkové republiky Saska, kde je v provozu jich ještě celá řada, a to i v regulérním provozu. Takže nemusíte čekat třeba na víkend nebo na zvláštní jízdu. Naše úzkokolejka jezdí podle běžného jízdního řádu a můžete se svést třeba v pondělí, úterý nebo ve středu.
2: A kde teda má nástup a výstup, aby teda Slováci pochopili?
1: Úplně nejblíž to budete mít, když vyrazíte směrem Liberec. Za Liberce je to pouhých 30 kilometrů. Ideální je třeba přijet vlakem. Máme dokonce společné jízdenky, že si koupíte jízdenku, která se jmenuje Euronisa. Na ní vlakem dojedete až do městečka Citau, tedy česky Žitava, a odtamtud můžete pokračovat vláčkem jenom za malý příplatek. Nebo dorazíte do městečka Žitava, tedy Citau německy, vyrazíte vláčkem, ten vláček vás doveze například na hrad Ojbín. Ten hrad si nechal postavit císař Karel IV. Chtěl ho vlastně jako takový vejmenek na důchod, nikdy k tomu nedošlo. Z hradu se později stal klášter, dnes je to překrásná zřícenina. Je to velmi příjemný výlet. Od vláčku k hradu je to sice do prudkého kopce, ale kolem kostela, který má šikmou podlahu a je stavěný v severském stylu, takže je sám o sobě už zajímavostí. Pak doporučuju dát si to pěšky, podívat se, zvládnou to i řekněme turisté, kteří nejsou zvyklí moc chodit.
2: Ta úzkokolejka, to si máme představit, že to má aj nějaké zastávky a stále tam můžu vystoupit, popozerat se a jít ďalej.
1: Budete-li mít koupenou tu celodenní jízdenku, tak můžete kdykoliv po cestě vystoupit, pak zase nastoupit a v jízdě pokračovat. Doporučuje se třeba dojet do nádraží Berzdorf, tam vám můžeme nabídnout jednu z našich zvláštností, kde se poměrně pravidelně odehrává výjezd dvou parních vlaků zároveň v běžném provozu, což je rarita. Dost často se nám stává, že třeba přijede autobus, z něho vyskáčí japonští turisté, počkají si, až oba vláčky kolem nich projedou, všechno si to vyfotografují, sednou do autobusu a zase odjíždějí. Takových zajímavostí máme ale ještě mnohem víc. Třeba v létě připojujeme do souprav otevřený vagón, takže můžete se kochat těmi krásami žitavských hor. My na české straně těm horám říkáme hory Lužické, tak je to takové romantické, že jedete vlastně vlakem, který je zároveň kabriolet. Potom máme v soupravě poměrně pravidelně zařazený jídelní vůz, který je sám o sobě raritou, protože na úzkokolejné trati jídelní vůz opravdu není běžná věc. No a pak třeba pojedeme přes most, který je raritní tím, že se na něm křižuje úzkokolejná trať s ulicí nad řekou a ještě to není v pravém úhlu.
2: Ta úzkokolejka, keď jsem dobře rozuměla, tak je poháňaná parnou lokomotivou?
1: Většina našich lokomotiv je poháněná parou, to znamená, že v nich topíme černým uhlím, které má větší výhřevnost. Je to samozřejmě náročné, protože černé uhlí se od války na Ukrajině stalo vlastně nedostatkovým zbožím v celé Evropě. Od loňského roku jezdíme na černé uhlí, které vozíme dokonce až z Austrálie. Teď vlastně plánujeme rekonstrukci těch topenišť některých našich lokomotiv, aby mohli jezdit na lehký topný olej. No a pak provozujeme i dieselovou lokomotivu. Máme dieselový motoráček z předválečné doby, ten používáme ale jenom na zvláštní jízdy, protože jeho kapacita prostě nestačí, ale máme dieselovou lokomotivu, takže se pravidelně na trati potkává jak pára, tak dieselová lokomotiva.
2: A koľko tých lokomotív vlastne máte?
1: Celkově máme 7 lokomotiv, z toho ale v provozu jsou vždycky jenom 3, protože ty ostatní jsou většinou každých 8 let musí například na něco, co bych přirovnal k technické kontrole automobilu, provádí se i tlakové zkoušky kotle a tak dále. Ono parní strojně není úplně jednoduché udržovat, takže pravidelně v provozu jsou vždycky 3 plus 1 záložní a dohromady jich tedy máme 7.
2: Už to je samotná rarita, že jste dokázali obnovit také staré lokomotivy.
1: No, ono nejde ani tolik o obnovení, ono jde o to, že ta trať vlastně nikdy nebyla vyřazena z provozu. To je taková zvláštnost, kdy v bývalém Československu někdy v 50. letech se všechny podobné tratě nahrazovaly autobusy. Ta výhoda i nevýhoda východního Německa byla, že oni neměli za prvé ty autobusy a za druhé neměli naftu. Takže proto udržovali úzkokolejné železnice, proto jich je třeba v Sasku tolik, protože nedošlo k přerušení provozu. A my skutečně jezdíme podle jízdního řádu a my ten systém těch úzkokolejných železnic v Žitavě patří patří k systému hromadné dopravy osob. Takže skutečně nejsou to zvláštní jízdy, nejsou to jízdy nadšenců, je to opravdu rutinní provoz a stane se, že klidně potkáte někoho, kdo tím jede do práce nebo z práce.
2: Myslím si, že to může být zaujímavá věc pro děti hlavně, lebo ty nemají šancu zažít pár na lokomotivy.
1: Myslím si, že nejenom pro děti. Obecně my rádi zveme lidi s tím, že u nás dojde k takovému zpomalení v té dnešní hektické době, kdy všichni mají v ruce ten mobilní telefon a někam spěchají, tak tady se svezou vláčkem, který plnou parou jede zhruba 20 km za hodinu. Lidé vtipkují, že vlastně za jízdy z toho otevřeného vagonu mohou trhat jabka. Projíždí se hezkou krajinou a když vlastně potom se blížíte do toho Ojbínu, tak máte i pak takový pocit, že jste se vlastně ocitli na modelové železnici, že někde nad vámi někdo bude těmi hračkami posouvat a v těch hračkách jedete v tu chvíli vy. Takže já určitě návštěvu na žitavské úzkokolejce doporučuju. Už jenom proto, že si tam znovu zavzpomínáte na to, jaké to bylo, že ta parní lokomotiva taky kouří, že z ní padají saze, na to se rádo zapomíná. V létě dost často řešíme ten problém, že musíme dávat pozor, abychom nezapálili suchou trávu. To je všechno, na co vlastně dneska lidi už zapomněli, protože když přijdeme k té naší dieselové lokomotivě, tak ji nastartujeme a jedeme. Zatímco ta parní lokomotiva se musí třeba den dopředu roztopit.
2: A celá ta trasa, kolik meria?
1: Máme 13 kilometrů ze Žitavy do Ojbína, pak máme ještě odbočku 5 kilometrů do Jonsdorfu. Doporučuju využít tu celodenní jízdenku a jet jednou do Ojbína, který je krajině úplně jiný. Je to údolí, nad kterým stojí hrad. Můžete si tam dát pod hradem zmrzlinu a jak už jsem říkal, pěšky vyjít kolem kostelíka k hradu. A když potom dojedete do Jonsdorfu, tak tam se ta krajina zase otevírá, je z ní pohled do kraje. V Jonsdorfu je překrásný park, takže i tam se můžete projít, i tam si můžete dát zmrzlinu. Takže myslím si, že to je zajímavý tip na to, jak strávit celý den.

0: Bolo druhý.
1: Blahoslavená sestra Zdenka Šelingová.
0: Orodujte za nás i za naše rodiny.
1: Orodujte za nás.

0: odovzdám sa ti, u tebe sa obrátim. Keď prší z oblakov, lieč ma prosím hociako. Keď prší z očími, aj so šatami mokrými, lieč mi dušu, lieč, až potom ju pustím preč.
1: Požehnaný deň s Rádiom Lumen.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.